telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Je přesně 8 hodin na signálu Men at Work a Down Under. V příští hodině z 80. třeba Frankie Goes to Hollywood, Michael Jackson nebo Blondie, Honza Navrátil přihodí čerstvé zprávy a spolu jdeme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, mezi 56. a 82. kilometrem D1 ve směru na Brno tady potkáte pomalu jedoucí vozidlo údržby, které provádí úklid a omezuje provoz v pomalém jízdním pruhu. Jinak je klid, tak jezděte opatrně, jak nám to vydrží.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Hezkou sobotu posloucháte Signál rádio, na řadu přichází zprávy. O víkendu a také v pondělí platí cenové stropy, podle kterých bude benzín stát maximálně 43 korun a 89 haléřů za litr. Za naftu pak řidiči zaplatí 44 korun a 55 haléřů za litr. Premiér Andrej Babiš bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Téma jednání ale Andrej Babiš neupřesnil. Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu, a to o 5 000 během příštích 6 až 12 měsíců. Napsala to včera agentura Reuters, podle které to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi Severoatlantické aliance aktuálně slouží kolem 35 000 amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu v týdnu uvažoval americký prezident Donald Trump, a to kvůli postoji k válce v Iránu. Současně také kritizoval německého kancléře Friedricha Merce.
1: Co se děje v regionu?
2: Zítra se bude v Praze konat pražský maraton. V centru města omezí hromadnou i automobilovou dopravu. Na dopravu tak budou dohlížet policisté i strážníci. Řidiči musí počítat s komplikacemi v dopravě především v částech Prahy 1, 2, 4, 5, 7 a nebo v Praze 8. Centrem Prahy se poběží už po 31. Na start se postaví 16 000 běžců.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let se Švédskem 3-4 v prodloužení a kvalifikaci na sprint Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, druhý byl Andrea Kimi Antonelli, třetí pak skončil Oscar Piastri.
1: Signál rádio, počasí.
2: Sobotní den bude s jasnou oblohou, vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou příjemné. Ty nejvyšší dnes naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: 8 hodin a 3 minuty k tomu startuje víkend na Signál rádio a krásné sobotní ráno už vám od mikrofonu přeje Martin Čípa. Co přináší dnešní datum, se do kalendáře mrkneme už za malou chvíli, taky přidám Blondie nebo Van Halen.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rok 1984, s vámi je Martin a na Signál rádiu taky Wham a jejich Careless Whisper. Dnes je sobota 2. května, svátek slaví Zikmund a narozeniny má třeba hudební skladatel Ondřej Soukup, frontman Olympic Petr Janda a nebo fotbalista David Beckham. No a pozor, na dnešek připadá taky Mezinárodní den nahých zahrádkářů. Ten se slaví každoročně první sobotu v květnu, cílem je oslava přírody, zdravé přijetí vlastního těla a uvolnění při zahradničení bez oblečení. Tahle akce podporuje návrat k přirozenosti a propojení s okolím. Tím vás teda nechci nabádat exhibicionismu, ale pokud vám na zahrádku nikdo nevidí, tak proč ne? Počasí k tomu ostatně bude parádní. Víc o něm za chvilku, taky budou Urge Overkill nebo Michael Jackson.
1: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Frankie Goes to Hollywood a legendární balada The Power of Love. Prodloužený víkend už včera odstartoval obstojným počasím, ale dneska už to bude, řekl bych, doslova letní. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, k tomu jasno nebo skoro jasno. Ideální na výlet, ale taky na sport. Jeden tip přidáme ve vysílání Signál rádia ve 3/4, taky vybírám R.E.M. nebo Sandru.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádio Irene Cara a její Fame, za chvilku také Phil Collins nebo Jason Donovan. Teď se ale půjdeme trošku proběhnout. V Brně už se dostává do povědomí nejenom místních nová náplavka. Běžel tudy i náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové, dnes zůstaneme tak říkajíc doma. Rulerovo nábřeží v Brně představuje odpočinkovou a zážitkovou část, která je také známá jako brněnská náplavka. Najdete tady kolonádu u svratky, dřevěná mola, schody k vodě a představuje ideální místo pro trávení volného času či setkávání a relaxaci. Součástí projektu je také nová cyklostezka. Samotná stavba náplavky, která byla podpořena dotací z evropských fondů, vzešla z návrhu významného brněnského architekta Ivana Rulera a jeho týmu. Prostor byl navržen tak, aby působil otevřeně a přirozeně. Městská část Brnostřed připravuje na Rulerově nábřeží koje pro občerstvení naproti fakultě architektury Vysokého učení technického a v okolí Mokřadu směrem k riviéře. Počítá také s otevřením kavárny. Aktuálně má radnice zpracovanou architektonickou studii řešící dispozice a interiér. Nyní po svěření objektu do správy připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Ten stavbu upraví tak, aby splňovala nároky na gastronomický provoz. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: I Wish It Would Rain Down a Phil Collins krátce před 9. raní.
1: Rádio Doprava.
0: I po celé samozřejmě, dál to nejlepší z 80. let, Babies Gang, OMD nebo Simple Minds čekají nás také zprávy s Honzou Navrátilem a teď už pohled na silnice. S komplikacemi počítejte v Praze ve Vysočanech, a to v ulici Jandova. Tady uvíznul nákladák pod viaduktem, počítejte také se zdržením v obou směrech, anebo se místu ideálně vyhněte. Pokud budete vědět o něčem dalším, nechte vzkaz v naší mobilní apce Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině plné osmdesátek, pojďme na zprávy. Nová superdávka, kterou stát vyplácí prostřednictvím úřadu práce, dozná změn. Po schváleném odkladu pro současné příjemce podpor plánuje minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka představit ještě další úpravy systému. Ukázalo se totiž, že návrh nepočítal se všemi potřebnými. Mimo nově definovanou pomoc státu zůstaly třeba některé samoživitelky. Ministerstvo se ale chce zaměřit také na situaci pěstounských rodin. Celý balík opatření plánuje vláda představit ještě do konce května. Divadlo Spejbla a Hurvínka dnes uvede premiéru kabaretu Hurvajs. V rodinném představení pro děti od 5 let se ohlíží za stoletím, které uplynulo od prvního Hurvínkova kroku na jevišti Loutkového divadla v Plzni 2. května v roce 1926. V kabaretu, který plní jednotlivým postavám přání, zní z archivní nahrávky také hlas Hurvínkova stvořitele, loutkáře Josefa Skupy. Pokračuje umělecký šéf divadla David Janošek.
2: Součástí toho Hurvínkova roku, jak my říkáme, protože je to sice 2. května, ale ty oslavy probíhají celý rok, je třeba zrovna otevření právě této expozice venkovní vernisáže, venkovní výstavy, která probíhá před divadlem Spejbla a Hurvínka na ulici Davidské. Budeme křtít novou minci pamětní, kterou vydáváme, novou knihu. Teďka vešel do kin Hurvínkova cesta do Tramtárie, film nebo naše představení, které je zfilmované, takže já myslím, že těch dárečků je v průběhu celého roku spousta.
1: Irán kvůli americké blokádě v Ománském zálivu ztratil příjmy z ropy ve výši 4,8 miliardy dolarů. V přepočtu asi 100 miliard korun. Odhaduje to americké ministerstvo obrany.
0: Co se děje v regionu?
1: Řidič, který vyjel se svým vozem BMW na nově otevřený Dvorecký most, byl policií zjištěn a potrestán. Hříšník, který svou cestu po mostě, který je určený pouze hromadné dopravě pěším a cyklistům, vysvětloval špatnou navigací. Nakonec zaplatil pokutu ve výši 1000 korun. Dodejme, že i hned po otevření mostu se rozjela diskuze nad tématem případného otevření další dopravě.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Tenistka Kateřina Siniaková totiž postoupila na turnaj v Madridu do finále 4 hry. S Taylor Townsendovou porazili pár Kruničová Mladenovicová 6-4 a 7-5.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A přidávám také informace o počasí. Dnešní, tedy sobotní den, nám nabídne jasnou oblohu. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a na teploty se můžeme těšit. Ty nejvyšší dnes totiž vystoupají na hodnoty mezi 22 a 26 stupni Celsia. Další zprávy na signálu končí. Pokračuje Martin a další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Díky Honzo, je to tak, Ricky Epovery nebo Simple Minds, to je program na nejbližší minuty. Za chvilku vás taky pozvu na událost, u které by rozhodně neměl chybět žádný fanoušek Hvězdných válek. Moje jméno je Martin Čípa, přeju vám krásné sobotní ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: OMD a Pandora's Box, i to je ta nejlepší hudba na víkend ze Signál Rádia. Fanoušci jedné z nejslavnějších filmových ság slaví svůj den. 4. květen je celosvětovým dnem Star Wars. V Praze ho ale oslavíme už dnes, pokračuje Lucka Sinková.
1: Star Wars Day je svátkem světelných mečů a galaktických příběhů. V Praze ho dnes připomíná i speciální program. A sice ulicemi centra prochází kostýmovaný průvod fanoušků a postav ze ságy Star Wars. Oslavy potom pokračují v Holešovicích, kde vás čeká zábava, tematická setkání a samozřejmě jedinečná atmosféra. Sami si budete připadat jak v legendárním filmu. Ať už dorazíte v kostýmu, nebo jen tak budete fandit z dálky, dnešek je zkrátka ideální příležitost připomenout si tenhle známý příběh. Tak ať vás provází síla, nejenom v Holešovicích.
0: Díky za tip, Lucko. Já dodám, že průvod vyrazí v 9.30 od fontány Národního muzea na Václavském náměstí a program v Holešovickém crossklubu pro děti i dospělé odstartuje v 10:30. Teď už Sixpence None the Richer. Užívejte víkend.
2: Signál Rádio.

0: John Farnham a You're the Voice na Signál rádiu. Před námi je krásná sobota, nejvyšší teploty mezi 22 a 26 stupni, k tomu jasná nebo skoro jasná obloha. Hezky teplo, ale zase ne moc, vlastně ideální na to jít si třeba zaběhat, což je v Česku populárnější a populárnější. Víc o tom za malou chvíli. Před námi taky Annie Lennox nebo Kylie Minogue.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátelé, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ladíte víkend s Martinem na Signál Rádiu, tohle byl Rod Stewart a Baby Jane. Zítra odstartuje pražský maraton, kterého se podle pořadatelů zúčastní neuvěřitelných 11 000 běžců. O běh je v poslední době obrovský zájem, začalo to už za covidu, kdy byly posilovny zavřené a jít si zaběhat byla ta nejjednodušší příležitost ke sportu. Teď už to ale není jenom solo akce, u které si člověk vyčistí hlavu, stále stoupá zájem o organizované běhy, které jsou kromě zdravého počinu taky společenskou událostí. A nemusí to být zrovna maraton nebo půlmaraton, můžete si někde zaběhnout klidně jenom pětku, kterou můžete v případě potřeby prostě jenom dojít. Zkrátka žádný tlak na vrcholový výkon. Navíc hitem se staly taky seznamovací běhy. Kdo chce potkat nové kamarády nebo dokonce životní lásku, může to uskutečnit klidně i v poklusu. Jestli ale dneska volíte místo sportu ryzí odpočinek, vyčítat vám to rozhodně nebudeme. K pohybu i ke klidu docela ze signálu Whitney Houston nebo Freddie Mercury. Signál Radio.

0: Faith No More a Easy na Signál rádiu v 9 hodin a 58 minut. Další skvělé osmdesátky jsou před námi i v další hodině, třeba Kim Wilde, Michal David nebo Joe Cocker. Teď už ale dostane slovo kolega Honza Navrátil a další zprávy. Spolu se podíváme na silnice.
1: Signál rádio, doprava.
0: Bouralo se v Mostě, a to v ulici Třída budovatelů. Jsou tady v sobě dva osobáky, tak pozor na to. Počítejte s komplikacemi taky na D10, na 32. kilometru ve směru z Prahy. Tady potkáte pro poruchu odstavené vozidlo.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Příjemnou sobotu, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. V Česku má vzniknout portál o přístupnosti volebních místností a nebo místo pro objednání asistence při cestě vlakem. Vyplývá to z plánu na podporu lidí s handicapem, který má vláda. Zatímco první květnový víkend přináší letní teploty, které by se v neděli mohly vyšplhat až ke 28 stupňům Celsia, tak se začátkem nového týdne se začne razantně ochlazovat a objeví se také intenzivní srážky a bouřky. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Z ní vyplývá, že studená fronta bude přes naše území přecházet už v noci na pondělí. Pražské planetárium otevře v úterý 5. května novou stálou expozici věnovanou meteoritům. Vystaví také několik vzácných kusů. A mezi Američany roste odpor k válce s Íránem. Konflikt je mezi obyvateli Ameriky stejně nepopulární jako válka v Iráku nebo ve Vietnamu. Mnozí mají navíc obavy z nárůstu cen. Ukazuje to průzkum Ipsos.
0: Co se děje v regionu?
1: Někdejší obchodní dům Prior v pražských Modřanech půjde k zemi. Budova, která byla navržena za komunismu, ale nestihla být postavena, je schátralá, zanedbaná a téměř neobsazená. Radnice městské části plánuje, jak s brutalistní budovou na Sofijském náměstí do budoucna naložit. Ve hře je například stavba nového domu se 200 bytů.
0: Sport.
1: Velmi těžká prověrka čeká hokejovou reprezentaci při druhém vystoupení na českých hrách Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. Program domácího turnaje Eurohockey Tour svede dohromady vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů a svěřenci kouče Radima Rulíka tak vyzývají Švédsko. Dosud neporažený suverén seriálu ztratil v tomto ročníku ze 7 duelů pouze jediný bod. Pokračuje asistent trenéra Jiří Kalous.
2: Já si myslím, že to bude podobný, když Švédi hrajou, dneska už se to neliší, tak nějak všichni hrajou velmi důrazně, hodně bruslivě a je to už podobný, jako na téhle úrovni, tam ty rozdíly nejsou tak jako znatelný, může to být třeba v různých, jestli přijdou třeba s nějakýma signálama, to uvidíme, my teď budeme mít poradu v přípravu na Švédy z těch zápasů, co odehráli teď před tím turnajem, takže z toho včerejšího zápasu, co odehráli, takže se na to chceme podívat, jestli tam dali něco nového nebo ne, ale myslím si, že už nás vlastně nikdo nemůže tak nějak moc překvapit.
0: Signál Rádio počasí.
1: I v těchto zprávách přidáváme samozřejmě informace o počasí. Sobota je s jasnou oblohou, vítr fouká od jihovýchodu rychlostí maximálně do 4 metrů za sekundu a teploty dnes naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy, vracíme se k 80kám, které nabízí Martin.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Ve Spojených státech padnul astronomický jackpot. Víc o něm už za chvíli, k tomu vybírám další hudbu, Aneka nebo Joe Cocker a s vámi je i dál Martin Čípa. Bez vás sobotu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 10 hodin, 15 minut k tomu, víkend na Signál rádiu Masquerade a Guardian Angel. 3, 19, 35, 51, 67 a 15. To jsou šťastná čísla pro hned 91 lidí, kteří si odnesli z losování americké loterie výhru převyšující 1 milion dolarů. To je poměrně dost šťastlivců najednou, nemyslíte? Ale v tomhle případě je náhoda možná spíš na druhé straně. Lidi totiž milují při výběru čísel různé vzorce a pravidla a v tomhle případě to zrovna vyšlo tak, že jdou čísla pěkně po sobě. Každé další je o 16 vyšší. Takže kdo zvolil přesně tenhle vzorec, tak ten dostal krásnou pohádkovou výhru. No a kdo trefil potom ještě tu 15 na konci, tak to jsou dva největší šťastlivci. Hlavní jackpot ve výši 143 milionů dolarů si mezi sebe rozdělí a každý si tak odnese v přepočtu více než 1¼ miliardy korun. Trefit nepatrnou šanci 1:292 milionům se podařilo hned dvěma lidem, přestože podobně pravděpodobné je, že do vás uhodí blesk. Nicméně na takové štěstí radši nespoléhat v životě. Na co se ale rozhodně můžete spolehnout, je dál ta nejlepší hudba na víkend. Michal David, Cher nebo Eddie Huntington právě teď.
1: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Kim Wilde a její Checkered Love v 10 hodin a 31 minut. Teploty venku už se nám právě teď, jak tak koukám na teploměr, šplhají na 20. Ta maxima se mají pohybovat mezi krásnými 22 až 26 stupni. K tomu bude jasná nebo skoro jasná obloha. Západ Evropy se ale právě teď připravuje na extrémní počasí. Za chvíli řeknu víc, do té doby kamufláž nebo crash test gummies.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tohle je víkend na Signál Rádiu, s vámi je Martin a taky Suzy Quatro a She's in love with you. Zatímco si v Česku užíváme sluníčka, ve Francii platí výstraha před silnými bouřkami a větrem, britské ostrovy se dokonce připravují na výrazné ochlazení a sníh. Příští týden budou teploty u nich prudce klesat, tamní předpovědi uvádějí minima až minus 3 stupně Celsia. Ochladí se i v Česku, zítra ještě jasno až skoro jasno s teplotami podobnými těm dnešním, k večeru už ale bude postupně přibývat oblačnosti. V pondělí čekáme většinou zamračeno a občas i zaprší. Od úterka budou potom teploty postupně klesat a ve čtvrtek nám už meteorologové předpovídají denní maxima v rozmezí jen 12 až 16 stupňů. Aspoň to tentokrát nebude takový ten klasický šok, kdy přejdeme ze dne na den z trika a kraťasů zpátky do bundy se šálou. Takže užívejte slunečný víkend plnými doušky, k tomu ode mě Modus nebo Pečo Boys.
1: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Roxette a June Afternoon minutu před 11. Po celé můžu slíbit další osmdesátky. Cool and the Gang, Sabrinu nebo Bangles. Hned na start, no ale teď už mikrofon bude patřit mému kolegovi Honzovi Navrátilovi, který přináší taky čerstvé zprávy. Ještě před nimi se podíváme, jak se jezdí.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zdržení vás teď potká v Praze v ulici 17. listopadu směrem od Křižovnické k Právnické fakultě. Tady je nehoda dvou osobáků, které překáží v provozu. Pozor také na 14. kilometru D1, a to ve směru na Prahu. Tady leží v jízdním pruhu květináč. Ať už vyrážíte kamkoliv, tak přejeme šťastnou cestu se signálem.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezký sobotní poslech Signál Rádia, pojďme za dalšími zprávami. V Česku je největší sucho za posledních 65 let. Podle portálu Intersucho od začátku roku v Česku ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1991 až 2020 spadlo většinou 50 až 75% srážek. V půdě aktuálně chybí 20 až 40 mm vody oproti obvyklému stavu. Nejhorší situace je v pásu táhnoucím se od Šumavy přes jižní Čechy do východních Čech a dál do Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Novou plavební komorou Rohatec Sudoměřice na Baťově kanále na Hododínsku včera proplula první loď a oficiálně tak začal její provoz. Díky stavbě za 396 milionů korun bez daně se splavná délka prodloužila o 7 kilometrů na rovných 60. Nově lodě proplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, tak to říká ředitel Lubomír Fojtů.
3: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezóna už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i další vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí, takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
2: Doplňme, že v budoucnu by se mohl Baťův kanál prodloužit až do Kroměříže. Velrybu vyproštěnou z Mělčiny na severu Německa dopoledne do Severního moře vypustil záchranný tým z nákladního člunu, informuje o tom agentura DPA. Konvoj lodí, jehož součástí je také tento člun, se nacházel asi 70 km od dánského města Skagen.
1: Co se děje v regionu?
2: Projekt na rozšíření pražského okruhu v úseku mezi Satalicemi a Běchovicemi ze 4 na 6 pruhů získal nepravomocné stavební povolení. Jde o úsek dlouhý téměř 3 kilometry. Krom rozšíření okruhu dojde také na rozšíření mimoúrovňového křížení s dálnicí D11 a na stavbu protihlukových stěn v délce 3,7 kilometru. Stavba by měla začít ještě letos a potrvá 15 měsíců.
1: Sport.
2: Spenglerův pohár bude letos poprvé po více než 40 letech bez týmu Kanady. Zámořský výběr se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil od roku 1984. Potvrzenými účastníky tradičního prosincového turnaje jsou zatím americký výběr hráčů z několika univerzit a také domácí Davos.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Pokračujeme také pohledem na počasí. Sobota je s jasnou oblohou, vítr fouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty dnes měříme od 22 do 26 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra? Tak to vám řeknu za hodinu. Do té doby si dejte další osmdesátkovou muziku, kterou už rozjíždí Martin.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Je 11 hodin a 2 minuty k tomu, ladíte víkend na Signál Rádio a krásnou sobotu. I dál ze studia přeje Martin Čípa. Před námi Michael Jackson nebo slíbení Bangles, taky vás nalákáme na zbrusu nové vydání naší večerní hitparády. Už za chvíli.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: S vámi je Signál Rádio, Sabrina a Boys. Jako další přijdou na řadu také Olympic nebo Cool and the Gang. A taky se ke mně ve studiu přidává Martin Hovorka.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Martin se už totiž pomalu, ale jistě připravuje na dnešní hitparádu. Ahoj Martine, hezkou sobotu, tak co nás dneska čeká?
2: Krásnou sobotu je ode mne, milí posluchači Signál Rádia. Já jsem úplně nadšený z toho počasí, my jsme ze zimy skočili rovnou do léta a já jsem dnes poprvé do rádia přišel v šortkách. Rtuť teploměru by se měla dotknout třicítky a já se dnes díky našemu vysílání dotknu písniček, které se umístily v hitparádách na jaře roku 1983. V signálech světových hitparád, které začnou dnes v 6 hodin večer, vám prozradím, jaká byla nejoblíbenější jídla Michaela Jacksona. Také vám pustím novou písničku Michaela Stipe s R.E.M. a řeknu vám, jak se původně měl jmenovat největší hit zpěvačky Bonnie Tyler. K tomu Police, Bowie, Spandau Ballet, Eurythmics, Duran Duran, prostě bude to opět hudebně našláplá hodinka těmi největšími hity ze 83. roku. Moc se na vás těším, v 6 večer jsem tady jako na koni a do té doby vám přeji famózní víkend.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Signál Radio, Elton John a Something About The Way You Look Tonight. Za chvíli taky magneťák Signál Radia a před námi hit, který ve výběru 80 nejlepších osmdesátek podle vás, našich posluchačů, skončil na třetím místě. Duran Duran a Wild Boys.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna a Papa Don't Preach, jak jsem slíbil, dál vybírám z našich magnetofonových pásek.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Vrátíme se do roku 86, kdy Modern Talking vydali své už čtvrté album s názvem In the Middle of Nowhere a byli na absolutním vrcholu své slávy. Pak ale přišel single, který byl výjimečný, a to ne svým úspěchem, naopak, jako první nedotáhnul svůj úspěch na samý vrchol domácího německého žebříčku. Přitom za mě jeden z nejlepších hitů tohohle dua, zkrátka posuďte sami, Modern Talking, Geronimo Cadillac.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Krátce před polednem Tina Turner a When the Heartache is Over. Po 12. z 80. třeba Cyndi Lauper, CC Catch nebo Freddie Mercury. Slovo dostane taky Honza Navrátil a aktuální zprávy ještě před nimi pohled na silnice.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Nehodu právě teď potkáte v Brně v ulici Řečkovická u křížení s Černohorskou. Tady se srazily dva osobáky, je to se zraněním a na místě probíhají záchranné práce. Počítejte tak s komplikacemi. Další kolizi hlásí ulice Americká v Chebu i tady opatrně.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Hezké sobotní poledne, dobrou chuť k obědu, posloucháte Signál Radio a teď také zprávy. Lidé, kteří se dožívají vysokého věku, by mohli mít také vyšší důchody. Seniorům po 80 by se od příštího roku mohl každých 5 let zvedat důchod o 500 korun. Ve 100 letech věku pak o 1000 korun. Přesně takový je návrh Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci důchodové novely. Zítřejší dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Hodnoty a nebo biznis. Co má určovat zahraniční politiku České republiky? To jsou témata pro ministra zahraničí Petra Macinku a také europoslance Alexandra Vondru. Na Primě a CNN Prima News se začíná zítra v 11 hodin dopoledne. Zájem o běžecké závody podle pořadatelů výrazně roste. V posledních několika letech se dostal na úroveň před COVID-19 a závodníků dále přibývá. Například nedělního pražského maratonu se zúčastní 11 000 běžců. Alianční stíhačky F-16 musely v noci na dnešek v Rumunsku do vzduchu. A to poté, co ruská armáda zaútočila na ukrajinské přístavní město Izmail v Oděské oblasti. Informuje o tom rumunská stanice Digi24 s tím, že ruský dron vnikl do rumunského vzdušného prostoru.
0: Co se děje v regionu?
1: Termín otevření vstupu do metra v horní části Václavského náměstí se mění. Cestující se do vestibulu stanice vchodem u někdejšího domu potravin nedostanou na podzim, jak se původně plánovalo, ale už v první polovině letošního května. Dodejme, že na upraveném náměstí už nebudou dva vstupy do metra u sochy svatého Václava. Právě tudy povedou tramvajové koleje.
0: Sport.
1: Hokejisty extraligového Kladna posílí útočník Filip Přikryl. 25-letý hráč, který má na kontě 5 startů za seniorskou reprezentaci z minulé sezóny, působil naposledy v Českých Budějovicích.
0: Signál Radio, počasí.
1: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Sobota je s jasnou oblohou a s příjemnými teplotami od 22 do 26 stupňů Celsia. Velmi příjemné, ještě i příjemnější teploty nás čekají také zítra. Neděle bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. Nejvyšší teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. V Čechách se ale bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout také přehánky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Tolik polední zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Radio. Signál Radio.
2: Dnes slaví narozeniny jedna doslova nesmrtelná divadelní legenda. Víc prozradím za chvíli, taky si dáme další hudbu. Slate nebo Freddie Mercury na start sobotního odpoledne. Moje jméno je Martin Čípa, přeju vám krásnou sobotu a dobrou chuť k obědu.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Radio, s vámi je Martin, Bill Medley, Jennifer Warnes a The Time of My Life. 2. května 1926, přesně před celým stoletím, se v Plzni zrodila divadelní hvězda, kterou všichni známe z dětství a milujeme ji i jako dospělí. Tou dobou už svět znal Spejbla, který bavil publikum od roku 1920, ale tak nějak už ztrácel vtip. Dneska bychom to nazvali jako syndrom vyhoření. A tak řezbář Karel Nosek vytvořil jeho potomka, kterého loutkoherec Josef Skupa představil jen tak na zkoušku právě 2. květnový den. To ještě Hurvínek neměl ani jméno, za to úspěch, ten se dostavil okamžitě. A najednou tady byla dvojice, která přežila všechno úskalí minulého století a i 100 let po svém prvním uvedení má beznadějně vyprodáno. Takže Hurvínkovi i my ze Signál Rádia přejeme jenom to nejlepší.
1: Teď už to mám dost. Zatře se, nebudeš koukat na televizi.
2: Co pak za to můžu?
1: Ne, ty ne, asi svatý din din do.
3: Signál Rádio.

0: Cyndi Lauper a Girls Just Wanna Have Fun, jeden z vrcholů jejich koncertů, i při tom pražském to tak bylo, a bezesporu i poslední dny v Las Vegas, kde si Cyndi naplánovala hned 5 koncertů za sebou, což je úctyhodný výkon i na někoho, komu je mnohem míň než 72. Dnes večer jí čeká poslední show. Jak to vypadá, se můžete mrknout na jejich oficiálních účtech na Instagramu nebo Facebooku. Na Signálu dál taky Army of Lovers nebo John Waite už za chvíli.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Radio, Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. Naproti mě už právě teď usedá Dominik Port. Ahoj Dominiku.
1: Ahoj Martine, čau.
0: Tak co nám přinášíš na sobotní odpoledne?
1: Spoustu věcí, ale dneska hlavně chci lidi trošku nalákat naše úžasné posluchače do kina, protože dneska je teda velký teplo, takže kdyby je to omrzelo malinko to sluníčko, tak jak vyrazej. A mám pro ně pár jako novinek. No, je tam Michael, je tam Ďábel nosí Pradu 2, takže velký hity, který válcují kinosály po celém světě. No a ty jsi na jednom z těch filmů byl, že jo?
0: Já jsem byl na Ďábel nosí Pradu 2, ano, na Michael se teprve chystám.
1: Vidíš to, no a ta Prada dobrá, doporučil bys?
0: Prada dobrá, hele, já bych asi to popsal tak, že nejde o nějaký kinematografický zážitek, jasně, který by měli ocenit filmoví kritici, ale myslím si, že fanoušci tohohle fenoménu Ďábel nosí Prada dostanou přesně to, co čekají.
1: Super, ale lepší je jednička podle tebe, nebo ne?
0: Je to takový jako jiný. O 20 let později řekl bych, že ty postavy se i trochu jako proměnily, jo? Nejsou no úplně stejný jako v té jedničce. Těžko srovnávat, asi si to budu muset ještě promyslet s odstupem.
1: Tak půjdem společně třeba někdy.
0: Dobře, já klidně půjdu po druhý, to vůbec nevadí. Myslím si, že se zasměju, i když to uvidím ještě jednou.
1: No jasně.
0: Doporučuju, já doporučuju taky poslouchat Signál Radio celé odpoledne, kdy se o vás bude starat Dominik. Martin Čípa se loučí, budu se s vámi těšit zase zítra, ahoj.
2: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Romanticky opět jako vždycky naladěný Bryan Adams chvilku před jednou odpolední na Signál rádiu. No a po celé tady mám pro vás další plejádu osmdesátkových hvězd, jako jsou Samantha Fox, John Lennon nebo třeba Depeche Mode. Předtím ale další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozorní buďte na 182. kilometru dálnice D1 směrem do Brna, stojí tady porouchaný osobák. No a stejný případ se stal i na D11 směrem do Prahy, a to konkrétně na 3. kilometru. Tak na to myslete, přeji vám pohodovou a ničím nerušenou, ideálně 80. jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní odpoledne, bylo 13 hodin, na signálu pojďme na zprávy. A začínáme je varováním meteorologů. Až do nedělní půlnoci platí kvůli suchu zvýšené riziko vzniku požáru. Výstraha se týká širokého pásu od severu Čech až po jih Moravy. Situace by se měla zlepšit až díky dešťům, které mají přijít z kraje příštího týdne. Někdejší sociální demokraté kolem bývalého premiéra a později eurokomisaře Vladimíra Špidly zahájili ve svátek práce veřejný sběr podpisů pro založení nové sociálně demokratické strany. Důvodem pro vznik nové sociální demokracie, jak Špidla řekl před novináři, je sociální nespravedlnost ve společnosti.
2: Základní důvod a motiv je jednoduchý. Společnost, která se dospěla po roku 89 až sem, je společnost, která je nespravedlivá a která velkému množství lidí bere jakoukoliv naději na slušný a naplněný život. A to prostě dobře není. A aby se cokoliv změnilo, aby se společnost mohla změnit, vyžaduje to politické úsilí.
1: Zvýšení cel na automobilový sektor Evropské unie oznámil prezident Spojených států Donald Trump. Podle propočtů může Berlín připravit skoro o 15 miliard eur v přepočtu asi 365 miliard korun na produkci. Píše to Chilský institut pro světové hospodářství. Připomeňme, že Spojené státy zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut ze zemí Evropské unie na 25%. Opatření začne podle Trumpa platit příští týden.
0: Co se děje v regionu?
1: Správa železnic zahájila svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt, její modernizace tratě mezi Pražskou Ruzení a Kladnem. První těžká technika už je nasazená v Jenči, kde se připravuje parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. 15-kilometrový úsek, který se dočká elektrifikace a druhé koleje, vyjde na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030.
0: Sport.
1: Jen dva měsíce po olympijském debutu oznámila skokanka na lyžích Veronika Jenčová konec své kariéry. 22letá závodnice Dukly Liberec na sociálních sítích uvedla, že po dvou vážných zraněních kolena skákala s bolestmi i strachem a už nechce vrcholovému sportu obětovat vše.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno, vítr fouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty měříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout také přehánky. Nejvyšší denní teploty během neděle naměříme mezi 23 a 27 stupni Celsia. Tak to byly zprávy ve 13 hodin. Těším se za hodinu u dalších. Do té doby 80.
0: Signál Rádio.
3: Začíná prosluněné 80. odpoledne na Signálu a ty největší hity pro vás až do 6. bude pouštět Dominik Port. No a venku je krásně, což je ideální chvíle na nějaké to posezení. No a k němu pro vás budu mít už za pár chvil tipy na skvělé a originální chuťovky. Tak se na to připravte, no ale předtím další chuťovka Depeche Mode a jejich Strange Love.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Roztančená Samantha Fox na signálu minutu před čtvrt na druhou. No a já už tady pro vás mám slíbené rychlé a taky originální jarní chuťovky na váš stůl, na vašem, na vaší terásce nebo na vaší zahradě. Jako první variantou jsou okurkové rolky s lososem, což je naprosto jednoduché, takže nakrájíte okurku na plátky, namažete bylinkovým nebo jakýmkoliv jiným sýrem, přidáte lososa, zatočíte do ruličky a zafixujete párátkem a říkám vám, je to naprosto fenomenální záležitost. Další věc, hodně rychlá a překvapivá, možná trošku svou kombinací, je kapréze špízy s jahodami. Takže napíchnete jahodu s mozzarellou, bazalkou, to všechno zakápnete balzamikem a máte nádherné špízy, které jisto jistě překvapí vaše hosty. Potom tady mám jednu takovou věc, která je spíš pro milovníky pálivého. Takže vezmete vejce, které uvaříte natvrdo, potom ho rozkrojíte, vyndáte žloutek a žloutek smícháte s wasabi a hráškem. A tady tu směs potom zpětně zpátky naplníte vlastně to vajíčko rozvařené, takže máte takovou speciální záležitost, která je tak trošku pálivá, ale skvělá. No a poslední věc je meloun, feta, chili a limeta. Tady ty čtyři komponenty nakrájíte a smícháte a máte z toho fenomenální sladkoslaný, takový pestrochuťový mix, takový salát, který taky rozhodně potěší každého vašeho návštěvníka u vás doma. Takže takovéhle jsou chuťovky takhle pro jaro. No a teď si pojďme na další chuťovku, Paul McCartney a jeho Young Boy tady u nás na Signál Rádiu.

0: Beche Boys a Dusty Springfield, nádherný duet tady u nás na Signálu a za pár chvil vás vezmu do Mayalandu, krásného zabavního parku určeného hlavně pro naše děti. Ten totiž v těchto dnech otvírá svoji venkovní část, která nabízí spoustu zajímavostí. No a jaké to budou, o tom za pár chvil, teď už Annie Lennox nebo Michael Jackson.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Trochu rock and rollu nám sem do éteru Signál Rádia dala sestava Smokey. No a já už vás zvu do Mayalandu, nádherné místo především pro naše děti, a právě v rámci tohoto parku otvírají venkovní část, kde je spousta atrakcí, čerstvý vzduch, spousta skvělého jídla mimochodem, a mají tu i nové atrakce, takže ještě víc zábavy. No a já jsem tady pro vás vypích několik z nich, jako je třeba Super Wings hřiště, které je plné prolézaček, skluzavek a taky velký houpaček. A co mě úplně nejvíc zaujalo, je atrakce Odvážní hasiči. Tady totiž děti zachraňují hořící dům pomocí stříkaček, takže jestli máte doma třeba nějakého malého hasiče, tak mu to udělá bez pochyby obří radost. No a taky se tu soutěží od 1. do 30. května o narozeninovou oslavu, a to ve velkém stylu. Takže těch důvodů, proč sem vyrazit se svými ratolestmi, je určitě spoustu. No a teď už tady pro vás mám další 80kový výběr v podání Heleny Vondráčkové, a nebo teď už rozeznívajícího se u nás v éteru Tonyho Esposita.

0: Doznívá další skvělá hudba těsně před druhou odpolední na Signálu. No a po celé tady pro vás mám další plejádu 80kových hitů, jako jsou It's a Hard Life od Queenu, nebo taky Nolans nám zahrají, anebo Genesis. Těšte se na ně, předtím ale další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Legerova ulice v Praze hlásí aktuálně srážku dvou osobáků, takže s tím počítejte a počítejte i se zdržením. A nepojízdný osobák stojí i na dálnici D1 na 14. kilometru a to směrem do Brna. Tak na to myslete. Přeji vám pohodovou jízdu, ať jedete kamkoliv.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. O víkendu a také v pondělí platí cenové stropy, podle kterých bude benzín stát maximálně 43 korun a 89 haléřů za litr. Za naftu pak řidiči zaplatí 44 korun a 55 haléřů za litr. Premiér Andrej Babiš bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Téma je jednání, ale Andrej Babiš neupřesnil. Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu, a to o 5 000 během příštích 6 až 12 měsíců. Napsala to včera agentura Reuters, podle které to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi Severoatlantické aliance aktuálně slouží kolem 35 000 amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu v týdnu uvažoval americký prezident Donald Trump, a to kvůli postoji k válce v Iránu. Současně také kritizoval německého kancléře Friedricha Merce.
1: Co se děje v regionu?
2: Zítra se bude v Praze konat pražský maraton. V centru města omezí hromadnou i automobilovou dopravu. Na dopravu tak budou dohlížet policisté i strážníci. Řidiči musí počítat s komplikacemi v dopravě, především v částech Prahy 1, 2, 4, 5, 7 a nebo v Praze 8. Centrem Prahy se poběží už po 31. Na start se postaví 16 000 běžců.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let se Švédskem 3-4 v prodloužení a kvalifikaci na sprint Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, druhý byl Andrea Kimi Antonelli, třetí pak skončil Oscar Piastri.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A sobotní odpolední zprávy ve 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, teploty měříme od 22 do 26 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během dne odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Druhá odpolední odbyla na Signál Rádiu s vámi je Dominik Port. No a za pár chvil tu budeme mít něco nejen pro vás, milníky 80, tak to je jasná věc, ale i pro fanoušky jedné z nejslavnějších filmových ság, která kdy spatřila světlo světa. O jakou půjde, to si necháme ještě chvilku pod rouškou tajemství, teď už ale Nolans nebo Genesis.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Další hvězda, konkrétně kapela Queen, nám dohrála tady u nás na Signál rádiu. No a ke hvězdám opět vyrážíme, ale tentokrát s mojí kolegyní Luckou Sinkovou. Ta nás totiž pozve na akci, na které budete vy, kteří jste fanoušci, pozor, filmové ságy Star Wars, no, jako v sedmém nebi. Tak Lucko, je to tvoje. Star

0: Wars Day je svátkem světelných mečů a galaktických příběhů. V Praze ho dnes připomíná i speciální program, a sice ulicemi centra prochází kostýmovaný průvod fanoušků a postav ze ságy Star Wars. Oslavy potom pokračují v Holešovicích, kde vás čeká zábava, tematická setkání a samozřejmě jedinečná atmosféra. Sami si budete připadat jak v legendárním filmu. Ať už dorazíte v kostýmu, nebo jen tak budete fandit z dálky, dnešek je zkrátka ideální příležitost připomenout si tenhle známý příběh. Tak ať vás provází síla, nejenom v Holešovicích.
1: Lucko, moc děkujeme, no a od hvězd k dalším hvězdám. Teď nás čekají Undercover a hned po nich Madonna.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Fan Jan Knibbles tady u nás v éteru Signál Rádia a za pár chvil tady pro vás budu mít, přátelé, docela zajímavý a poutavý příběh o muži, který si koupil starý trezor za pár euro a uvnitř něj ho čekalo něco absolutně neuvěřitelného. Ale co to bude, to vám povím už velmi brzy. Předtím tady pro vás mám ale třeba Abu nebo Belindu Carlisle.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ladíte signál rádio a ze Švédska od Abyse pojďme přesunout do Německa, konkrétně do města Strasbourg, kde koupil starý muž trezor za pouhých 15 euro. Nic zajímavého by na to možná nebylo, ale po otevření objevil uvnitř tajnou přihrádku a v ní se skrývala čtvrtkilová cihla zlata v hodnotě přes 32 tisíc euro, což je v přepočtu na naše cca 780 tisíc korun, což se zdá jako neuvěřitelný. No a jak se to stalo? Trezor prodával totiž vnuku jménem svého 90-letého dědečka. No a ten bohužel na to, že je zlato uvnitř, absolutně zapomněl. Nález se ale neváhal, okamžitě velmi svědomitě a čestně kontaktoval policii, což se nemuselo vůbec stát. No a celý proces se řešil, komu vlastně zlato patří, jestli bylo součástí prodeje, ano či ne. No a nakonec dohoda dopadla naprosto krásně, bez konfliktu. Kupující zlato vrátil a dostal i za nahlášení hezkou odměnu. Takže takový happy end pro obě strany, tak to má být, je krásná věc. No a teď už pojďme si dát další dávku 80. Do konce hodiny tady pro vás mám Paula Younga, Michala Davida nebo třeba taky skupinu Europe právě s jejich největším hitem The Final Countdown.

0: Legendární Madonna nám uzavřela minutu před třetí odpolední, hezky takhle další hodinu na signálu. No a po celé tady mám pro vás další dávku 80. O tu se nám postarají Rick Astley, Sheena Easton nebo Elton John. Předtím ale zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na Českomoravské v Praze se před chvílí stala nehoda osobního auta, který narazil do tramvaje, takže tu počítejte se malým zdržením. No a předmět na vozovce je hlášený konkrétně na D4 na 14. kilometru ve směru na Strakonice, takže na to myslete. Já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe za volantem opravdu velký pozor.
1: Signál Rádio CZ. Najdete tam moderátory, náš program, ale také spoustu tipů na víkend, záznamy rozhovorů a spoustu dalších zajímavostí. Když slyšíš tohle,

0: Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině plné 80. Pojďme na zprávy. Nová superdávka, kterou stát vyplácí prostřednictvím úřadu práce, dozná změn. Po schváleném odkladu pro současné příjemce podpor plánuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka představit ještě další úpravy systému. Ukázalo se totiž, že návrh nepočítal se všemi potřebnými. Mimo nově definovanou pomoc státu zůstaly třeba některé samoživitelky. Ministerstvo se ale chce zaměřit také na situaci pěstounských rodin. Celý balík opatření plánuje vláda představit ještě do konce května. Divadlo Spejbla a Hurvínka dnes uvede premiéru kabaretu Hurvajs. V rodinném představení pro děti od 5 let se ohlíží za stoletím, které uplynulo od prvního Hurvínkova kroku na jevišti Loutkového divadla v Plzni 2. května v roce 1926. V kabaretu, který plní jednotlivým postavám přání, zní z archivní nahrávky také hlas Hurvínkova stvořitele, loutkáře Josefa Skupy. Pokračuje umělecký šéf divadla David Janošek.
2: Součástí toho Hurvínkova roku, jak my říkáme, protože je to sice 2. května, ale ty oslavy probíhají celý rok, je třeba zrovna otevření právě této expozice venkovní vernisáže, venkovní výstavy, která probíhá před divadlem Spejbla a Hurvínka na ulici Davidské. Budeme křtít novou minci pamětní, kterou vydáváme, novou knihu. Teďka vešel do kin Hurvínkova cesta do Tramtárie, film nebo naše představení, které je zfilmované, takže já myslím, že těch dárečků je v průběhu celého roku spousta.
1: Irán kvůli americké blokádě v Ománském zálivu ztratil příjmy z ropy ve výši 4,8 miliardy dolarů. V přepočtu asi 100 miliard korun. Odhaduje to americké ministerstvo obrany.
0: Co se děje v regionu?
1: Řidič, který vyjel se svým vozem BMW na nově otevřený Dvorecký most, byl policií zjištěn a potrestán. Hříšník, který svou cestu po mostě, který je určený pouze hromadné dopravě pěším a cyklistům, vysvětloval špatnou navigací. Nakonec zaplatil pokutu ve výši 1000 korun. Dodejme, že i hned po otevření mostu se rozjela diskuze nad tématem případného otevření další dopravě.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Tenistka Kateřina Siniaková totiž postoupila na turnaj v Madridu do finále 4 hry. S Taylor Townsendovou porazili pár Kruničová Mladenovicová 6-4 a 7-5.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 15 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, s teplotami kolem 22 a 26 stupňů Celsia. Nedělní den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost. Na západě se dokonce k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr v neděli zafouká od jihu do 7 metrů za sekundu a teploty budou ještě o něco vyšší než dnes. Měřit je budeme mezi 23 a 27 stupni. Další zprávy na signál končí. Vracíme se k muzice.
0: Signál Rádio.
3: Odpoledne na Signálu je v plném proudu a pár chvil po třetí je s vámi opět Dominik Port. No a za chvíli tu s námi bude i kolega Luděk Savana Urbánek a ten nás vezme na zbrusu novou náplavku v Brně. No a co všechno vás tam čeká, tak to si povíme za chvíli. Předtím Alešina Easton nebo teď už Sir Elton John.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: To byl Rick Astley, 15:15, ukazují hodiny, vy stále ladíte Signál Rádio a se mnou už je za mikrofonem tady ve studiu kolega Luděk Savana Urbánek a ten nás zavede na Rulerovo nábřeží v Brně. No a co všechno vás tu čeká? O tom právě teď.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové, dnes zůstaneme tak říkajíc doma. Rulerovo nábřeží v Brně představuje odpočinkovou a zážitkovou část, která je také známá jako brněnská náplavka. Najdete tady kolonádu u svratky, dřevěná mola, schody k vodě a představuje ideální místo pro trávení volného času či setkávání a relaxaci. Součástí projektu je také nová cyklostezka. Samotná stavba náplavky, která byla podpořena dotací z evropských fondů, vzešla z návrhu významného brněnského architekta Ivana Rulera a jeho týmu. Prostor byl navržen tak, aby působil otevřeně a přirozeně. Městská část Brnostřed připravuje na Rulerově nábřeží koje pro občerstvení naproti fakultě architektury Vysokého učení technického a v okolí Mokřadu směrem k riviéře. Počítá také s otevřením kavárny. Aktuálně má radnice zpracovanou architektonickou studii řešící dispozice a interiér. Nyní po svěření objektu do správy připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Ten stavbu upraví tak, aby splňovala nároky na gastronomický provoz. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Patrick Swayze a Wendy Fraser, krásný soundtrack z filmu Hříšný tanec tady na Signálu. No a za pár chvil tady se mnou bude i můj kolega Martin Hovorka, který vás tak trochu neláká na dnešní šestou hodinu, protože to bude startovat další díl jeho hitparády a tentokrát se podíváme do roku 1983. Ale ještě předtím, než sem dorazí, tak si dáme Pet Shop Boys nebo Roye Orbisona.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Máme Roye Orbisona za námi, lehce před šestou, vlastně šestou ještě ne, ale před čtvrtou, ale už mám v hlavě šestou večerní, protože právě v tento čas nás tady přivítá Martin Hovorka, můj skvělý kolega, který má pro vás připravené další signály světový hitparád. No a tentokrát se s ním vydáme, jak jsem už avizoval před chvilkou, do roku 83. No ale co všechno dalšího nás čeká, to nám teď poví Martin sám.
1: Krásnou sobotu je ode mne, milí posluchači Signál rádia. Já jsem úplně nadšený z toho počasí. My jsme ze zimy skočili rovnou do léta a já jsem dnes poprvé do rádia přišel v šortkách. Rtuť teploměru by se měla dotknout třicítky a já se dnes díky našemu vysílání dotknu písniček, které se umístily v hitparádách na jaře roku 1983. V signálech světových hitparád, které začnou dnes v 6 hodin večer, vám prozradím, jaká byla nejoblíbenější jídla Michaela Jacksona. Také vám pustím novou písničku Michaela Stipe s R.E.M. a řeknu vám, jak se původně měl jmenovat největší hit zpěvačky Bonnie Tyler. K tomu Police, Bowie, Spandau Ballet, Eurythmics, Duran Duran, prostě budete opět hudebně našláplá hodinka těmi největšími hity ze 83. roku. Moc se na vás těším, v 6 večer jsem tady jako na koni a do té doby vám přeji famózní víkend.

0: Sestava R.E.M. lehce 2,5 minuty před 4. odpolední v éteru Signál Rádia. No a po celé tady pro vás mám připravené samozřejmě jak jinak než další osmdesátky, no a to v podání Bee Gees, Phila Collinse nebo Erasure. No nádherná to sestava, přitím ale další zprávy a taky se podíváme na pár aktualit z našich silnic a taky dálnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jestli se chystáte projíždět v Praze po Bělohorské, tak počítejte s nehodou, která se tu stala. Konkrétně jde o srážku osobního a nákladního auta a neprůjezdný pravý jízdní pruh je hlášený na 32. kilometru dálnice D1 směrem na Brno, takže to mějte na paměti. No a já vám přeji šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. V Česku má vzniknout portál o přístupnosti volebních místností anebo místo pro objednání asistence při cestě vlakem. Vyplývá to z plánu na podporu lidí s handicapem, který má vláda. Zatímco první květnový víkend přináší letní teploty, které by se v neděli mohly vyšplhat až ke 28 stupňům Celsia, tak se začátkem nového týdne se začne razantně ochlazovat a objeví se také intenzivní srážky a bouřky. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Z ní vyplývá, že studená fronta bude přes naše území přecházet už v noci na pondělí. Pražské planetárium otevře v úterý 5. května novou stálou expozici věnovanou meteoritům. Vystaví také několik vzácných kusů. A mezi Američany roste odpor k válce s Íránem. Konflikt je mezi obyvateli Ameriky stejně nepopulární jako válka v Iráku nebo ve Vietnamu. Mnozí mají navíc obavy z nárůstu cen. Ukazuje to průzkum Ipsos.
0: Co se děje v regionu?
1: Někdejší obchodní dům Prior v pražských Modřanech půjde k zemi. Budova, která byla navržena za komunismu, ale nestihla být postavena, je zchátralá, zanedbaná a téměř neobsazená. Radnice městské části plánuje, jak s brutalistní budovou na Sofijském náměstí do budoucna naložit. Ve hře je například stavba nového domu se 200 bytů.
0: Sport.
1: Velmi těžká prověrka čeká hokejovou reprezentaci při druhém vystoupení na českých hrách Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. Program domácího turnaje Eurohockey Tour svede dohromady vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů a svěřenci kouče Radima Rudíka tak vyzývají Švédsko. Dosud neporažený suverén z seriálu ztratil v tomto ročníku ze 7 duelů pouze jediný bod. Pokračuje asistent trenéra Jiří Kalous.
2: Já si myslím, že to bude podobný, když Švédi hrajou, dneska už se to neliší, tak nějak všichni hrajou velmi důrazně, hodně bruslivě a je to už podobný, jako na téhle úrovni, tam ty rozdíly nejsou tak jako znatelný, může to být třeba v různých, jestli přijdou třeba s nějakýma signálama, to uvidíme, my teď budeme mít poradu v přípravu na Švédy z těch zápasů, co odehráli teď před tím turnajem, takže z toho včerejšího zápasu, co odehráli, takže se na to chceme podívat, jestli tam dali něco nového nebo ne, ale myslím si, že už nás vlastně nikdo nemůže tak nějak moc překvapit.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ještě než začne zmiňovaný hokej, tak se pojďme podívat také na počasí. Sobota je s jasnou oblohou s teplotami od 22 do 26 stupňů. Neděle bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. Ovšem pozor, v Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Nejvyšší denní teploty v poslední den tohoto týdne, tedy zítra, naměříme mezi 23 a 27 stupni Celsia. Tolik zprávy. A Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: První květnový víkend trávíte s hudbou 80. let, no máme 4:02 a další hodinu na signálu vám dopřeje Dominik Port. Jestli chcete zažít a užít víkend naplno, což věřím, že chcete, tak vás už za chvíli vezmu do Znojma, kde vaše chuťové buňky, bych tak řekl, vstoupí do ráje. Jakého? To už o tom až za chvíli. Teď už ale Phil Collins a taky tady mám pro vás Erasure.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Phil Collins nám před chvílí krásně potrhnul sobotní pohodu na Signál Rádiu. No a jestli tu pohodu chcete zažívat třeba i jiným způsobem, tak vyražte na Food Day Festival ve Znojmě, který probíhá dneska i zítra. No a co vás tu čeká, jak už název sám napovídá, tak to nejlepší z českého street foodu. Takže spousta jak českých specialit, tak třeba i těch asijských a taky pár latinskoamerických pochoutek, bych tak řekl. To všechno zalijete buď prosekem, nebo limonádou, či pivem, prvotřídním pivem mimochodem. No a taky samozřejmě tady bude připraven pro vás bohatý program, takže se rozhodně nebudete nudit, spousta hudby, DJů, workshopy a taky soutěž o nejlepší pokrm dne. Tak to bude hodně zajímavý, takže dneska nebo zítra vyražte do Znojma, no a já vám třeba už aktuálně na cestu pustím třeba Richarda Millera a nebo sestavu Bee Gees.

0: Kapela No Dub v čele s Gwen Stefani na Signál Rádiu, no a za pár chvil vám zapnu náš, řekl bych, legendární magneťák, ale předtím tady mám pro vás ještě Bonnie M nebo Tinu Turner, tak si je moc užijte.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Po anglické sestavě UB40 se hlásím s dalším magneťákem, který pro vás právě teď zapínám.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Takhle při sobotě nám z ní zazní píseň Tears on my Pillow od australské hudební ikony Kylie Minogue. Ta vyšla z kraje roku 1990 jako single z alba Enjoy Yourself. Kylie bohužel ale nestojí za originálem. Jde o cover verzi, kterou má na svědomí skupina Little Anthony and the Imperials, a to z roku 1958. Píseň je také součástí filmu The Delinquents, kde dokonce Kylie hraje hlavní roli, takže nejenom zpěvačka, ale také herečka. No a také zpěvačka prohlásila, že tato skladba symbolicky uzavírá její éru takzvaného nevinného popu. No tak pojďme si tady tu poslední nevinnou záležitost pustit. Kylie Minogue a její Tears on my Pillow tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: ABBA se nám postarala o poslední hudební zážitek v této hodině na Signál Rádiu pár minut před pátou odpolední. No a tady mám hned po celé, po 17. hodině pro vás připravený třeba Jesus Loves You, Gloria Gaynor nebo Bruce Springsteena. Nádherné další osmdesátky jsou před námi, ale předtím ještě další zprávy a taky novinky z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jestli vás náhodou čeká cesta po D11 směrem do Prahy, tak na druhém kilometru stojí porouchané osobní auto a na Bělohorské v Praze stále probíhají vyšetřování nehody osobního a nákladního auta, takže to buďte při projíždění velmi opatrní. Já vám přeji šťastnou cestu a užívejte naše osmdesátky kdekoliv vás napadne na vašich cestách. Take me.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký sobotní poslech Signál Rádia, pojďme za dalšími zprávami. V Česku je největší sucho za posledních 65 let. Podle portálu Intersucho od začátku roku v Česku ve srovnání s dlouhodobým průměrem za období 1991 až 2020 spadlo většinou 50 až 75% srážek. V půdě aktuálně chybí 20 až 40 mm vody oproti obvyklému stavu. Nejhorší situace je v pásu táhnoucím se od Šumavy přes jižní Čechy do východních Čech a dál do Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Novou plavební komorou Rohatec Sudoměřice na Baťově kanále na Hododínsku včera proplula první loď a oficiálně tak začal její provoz. Díky stavbě za 396 milionů korun bez daně se splavná délka prodloužila o 7 kilometrů na rovných 60. Nově lodě proplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, tak to říká ředitel Lubomír Fojtů.
2: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezóna už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i delší vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí, takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
1: Doplňme, že v budoucnu by se mohl Baťův kanál prodloužit až do Kroměříže. Velrybu vyproštěnou z Mělčiny na severu Německa dopoledne do severního moře vypustil záchranný tým z nákladního člunu, informuje o tom agentura DPA. Konvoj lodí, jehož součástí je také tento člun, se nacházel asi 70 km od dánského města Skagen.
0: Co se děje v regionu?
1: Projekt na rozšíření pražského okruhu v úseku mezi Satalicemi a Běchovicemi ze 4 na 6 pruhů získal nepravomocné stavební povolení. Jde o úsek dlouhý téměř 3 kilometry. Krom rozšíření okruhu dojde také na rozšíření mimoúrovňového křížení z dálnicí D11 a na stavbu protihlukových stěn v délce 3,7 kilometru. Stavba by měla začít ještě letos a potrvá 15 měsíců.
0: Sport.
1: Spenglerův pohár bude letos poprvé po více než 40 letech bez týmu Kanady. Zámořský výběr se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil od roku 1984. Potvrzenými účastníky tradičního prosincového turnaje jsou zatím americký výběr hráčů z několika univerzit a také domácí Davos.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další sobotní odpolední zprávy končíme pohledem na počasí a je to radost. Venku je jasno s teplotami až kolem 26 stupňů Celsia. Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách ale bude během odpoledne přibývat oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout dokonce i přehánky. Vítr zítra bude foukat jižní rychlostí do 7 metrů za sekundu a teploty budou ještě o něco vyšší než dnes. Konkrétně mezi 23 a 27 stupňů Celsia. Hezkou sobotu se Signálem.
0: Signál Rádio.
3: 80kových vlnách Signál Rádia plujete i po 17. hodině a Dominik Port pro vás stále sestavuje, snad doufám, ten nejlepší playlist. Jestli byste ale chtěli proložit hudbu třeba filmem, tak si počkejte a za chvíli vám prozradím žhavé novinky, které aktuálně ovládají kina. Předtím ale Bruce Springsteen.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jesus Loves You, lehce před 17:15 na Signál rádiu. No a pojďme od hudby na pár chvil k filmu, protože teď nám samozřejmě brázdí v kinech spousta žhavých novinek a první z nich, nemůžu opomenout, je autobiografický film Michael, o kom jiném než o králi popu Michaelu Jacksonovi, který opravdu trhá rekordy v návštěvnosti i výdělcích. A co mě hodně zaujalo, je tady taková zajímavost, že určitě spousta z vás zná jeho legendární ranč Neverland v Kalifornii, který samozřejmě už před mnoha lety prodal, ale právě pro účely natáčení byl znovu obnoven, takže se můžete těšit na krásné záběry právě z tohoto místa. No a další můj tip je Ďábel nosí Pradu 2, takže kdo milujete svět módy a milujete hlavně ten první díl, tak určitě vyražte, je to krásný, není to žádná kopie prvního dílu, je to samostatný děj, nenavazuje to nějak extrémně. Samozřejmě tentokrát hlavním tématem je krize tištěných médií, které ve filmu právě mizí a taky proměna módního světa, takže určitě vyražte i na tento snímek, bude to stát za to. No a než vyrazíte, tak vám tady pustím třeba Alphaville nebo teď už sestavu Extreme.

0: OMD doznívají na signálu a ti vám klidně mohli znít i přes naší aplikaci Signál Rádia, takže jestli náhodou ještě nemáte ve svém mobilu, tak si ji hned teď stáhněte, buď přes App Store nebo Google Play, naprosto jednoduše, zdarma a rychle, co víc si přát. No a teď už nejen do všech dalších aplikací posíláme KSC and the Sunshine Band, a nebo teď už USA for Africa a jejich We Are the World tady u nás na Signál Rádiu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Casey and the Sunshine Band, 4 minuty před 6:15 na Signál rádiu. No a protože už se blíží pomalu, ale jistě 6. večerní, tak to znamená, že dnes se s vámi loučí Dominik Port. Bylo to naprosto úžasný, krásné 80kové odpoledne, přesně takové, jaké má být, aspoň podle mě. No a hned po 6. se těšte na Martina Hovorku, mého skvělého kolegu, který pro vás má další díl pořadu Signály, světový hitparád. No a hned potom, jako vždycky jste v sobotu zvyklí hezky, od 7. do půlnoci 80s party Signál rádia, takže to tady pěkně protančíme až do samotné půlnoci. Myslím, že se máte na co těšit. No a já se na vás těším opět příští týden, v sobotu i v neděli, vždy od 1. odpolední. No a teď už si pojďme dát do konce hodiny ještě třeba Petra Natě, a nebo teď už to tady nám krásně rozezní náš éter Nick Kershaw. Jsme Signál rádio.

0: Osudová píseň Queenu, The Show Must Go On, lehce před šestou večerní tady u nás na Signál Rádiu. No a před námi jsou dnešní poslední zprávy, o které se nám jako každou hodinu postará kolega Honza Navrátil, a já vám povím, co nového se přihodilo v dopravě.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 20. kilometru dálnice D52 směrem do Brna se na vozovce pohybují lidé, takže to buďte velmi opatrní při průjezdu. A neprůjezdný je aktuálně 188. kilometr dálnice D1, a to ve směru do Brna kvůli hořícímu autu. Takže to mějte určitě na paměti a buďte tu velmi opatrní. Já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký sobotní podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. A začínáme varováním meteorologů. Až do nedělní půlnoci platí kvůli suchu zvýšené riziko vzniku požárů. Výstraha se týká širokého pásu od severu Čech po jih Moravy a už se naplňuje. Hasiči totiž zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice v Národním parku České Švýcarsko u požáru lesa. Hoří tu plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S hašením z výšky pomohou také dva vrtulníky. Lesní požár hasiči likvidují také u Šašovic blízko Žiletavy na Třebíčsku a u Krištofova údolí na Liberecku. Situace by se měla zlepšit až díky dešťům, které mají přijít z kraje příštího týdne. Někdejší sociální demokraté kolem bývalého premiéra a později eurokomisaře Vladimíra Špidly zahájili ve svátek práce veřejný sběr podpisů pro založení nové sociálně demokratické strany. Důvodem pro vznik nové sociální demokracie, jak Špidla řekl před novináři, je sociální nespravedlnost ve společnosti.
2: Základní důvod a motiv je jednoduchý. Společnost, která se dospěla po roku 89 až sem, je společnost, která je nespravedlivá a která velkému množství lidí bere jakoukoliv naději na slušný a naplněný život. A to prostě dobře není. A aby se cokoliv změnilo, aby se společnost mohla změnit, vyžaduje to politické úsilí.
1: Zvýšení cel na automobilový sektor Evropské unie oznámil prezident Spojených států Donald Trump. Podle propočtů může Berlín připravit skoro o 15 miliard eur v přepočtu asi 365 miliard korun na produkci. Píše to Chilský institut pro světové hospodářství. Připomeňme, že Spojené státy zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut ze zemí Evropské unie na 25%. Opatření začne podle Trumpa platit příští týden.
0: Co se děje v regionu?
1: Správa železnic zahájila svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt, její modernizace tratě mezi Pražskou Ruzyní a Kladnem. První těžká technika už je nasazená v Jenči, kde se připravuje parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. 15-kilometrový úsek, který se dočká elektrifikace a druhé koleje, vyjde na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030.
0: Sport.
1: České čtvrtkařky si zajistili účast na atletickém mistrovství světa 2027 v Pekingu. Ve složení Barbora Malíková, Nikola Bisová, Terezie Táborská a Lourdes Gloria Manuel na meetingu World Relays skončili ve svém rozběhu na druhém místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A sobotní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je stále jasno a teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. Neděle nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během neděle naměříme mezi 23 a 27 stupni Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v sobotu s datem 2. května. Teď už ovšem míříme do Irska roku 1983. Startují signály světových hitparád. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
3: Dobrý večer, posloucháte Signál Rádio a schválně, milí posluchači, jestli si tipnete, z jakého roku bude ta dnešní hitparáda. Do jakého roku nás dovede ten dnešní hitparádový žebříček. Dám vám takový tři rychlé indicie spojené s rokem, do kterého se dnes půjdeme podívat. Tak přátelé, do hereckého nebe v tomto roce odešel Louis de Funès. Těžce nemocný Václav Havel byl na žádost Charty 77 propuštěn z vězení. A natočen byl film Slunce, seno, jahody. První díl této trilogie. Co to bylo za rok? No jistě, 83. My si dneska uděláme hudební výlet do roku 83, to znamená 43 let zpátky do hudební historie.
0: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
3: Dobrý večer, já jsem Martin Hovorka a jdeme si odehrát top 10 irského hitparádového žebříčku z roku 83.

Jste na Signál rádiu, vám všem dobrý večer a hrajeme si písničky z irského singlového žebříčku, tak jak tato hitparáda vypadala na týden přesně před 43 lety. Jsme na začátku května, ale roku 1983 a tehdy na 10. místě byla tato krásná píseň, která se jmenovala Words od francouzského zpěváka, který se říkal F.R. David. Mezinárodní hit, který bodoval na obou stranách Atlantiku. Tota následující písnička, ta vrcholu dosáhla pouze ve Spojených státech, ale ani v Evropě, na evropském kontinentu si nevedla vůbec špatně. Důkazem je 9. místo irského singlového žebříčku pro zpěvačku Bonnie Tyler a její skladbu Total Eclipse of the Heart. Úplné zatmění srdce. Já si vzpomínám, když bylo nějaké to úplné zatmění, třeba slunce v roce 2017, tak tehdy se písnička masivně streamovala. Tehdy to byl vlastně vrchol těch různých digitálních streamovacích platform. Ovšem v takové té klasické hitparádě, kterou my si tady projíždíme, procházíme, tak to bylo 9. místo na začátku května 83. roku. Tak pojďme zazpomínat na jeden z nejzásadnějších hitů 80. let. Tady je Bonnie Tyler na Signál rádiu a vám všem hezký poslech.

0: Posloucháte Signál Radio, toto je jedna z nejikoničtějších balad 80. let. Total Eclipse of the Heart zpívala Bonnie Tyler. Mimochodem skladba, která má docela zajímavý příběh, protože původně byla napsaná jako součást muzikálu inspirovaného upíry. Ten pracovní název této skladby byl Vampires in Love. Což by tam jako do té melodie vlastně pasovalo, Vampires in Love, ale pak z toho vzniklo Total Eclipse of the Heart a písně se chopila zpěvačka Bonnie Tyler a takhle krásná písnička z toho vznikla. Devátá nejúspěšnější skladba irského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety. Jsme v roce 1983, no a za malý moment se mrkneme na kapelu R.E.M., jejíž hlas Mike Stipe se v současnosti vrací. Detaily za malý moment, mezi tím si dáme třeba Heaven 17 a písničku Temptation. I tato skladba bodovala v irském singlovém žebříčku před 43 lety. Dobrý večer.
1: Signály světových hitparád 80. let.

Mám na vás takovou otázku. Když tady slyšíte písničku Temptation od Heaven 17, nepřipadá vám to trošku jako Human League? Připadá. No není se čemu divit, protože členové skupiny Heaven 17 kdysi před touto písní figurovali právě v kapele Human League, protože tato kapela nějakým způsobem fungovala na přelomu 70. a 80. let, jenomže v 80. roce se Human League de facto rozpadly na dvě části. A ti dva, Martin a Jan, co odešli z Human League, tak si založili Heaven 17. No a Phil Oakey, ten zůstal a pokračoval s novou sestavou skupiny Human League. To jsou všechny ty písničky, které známe, Tell Me When, One Man in My Heart, Don't You Want Me a tak dále a tak dále. To je všechno Philip Oakey, ale ti dva, co odešli od něj, asi nějakým způsobem si nevonili, pánové, tak Jan a Martin založili Heaven 17. Ten zvuk je prostě podobný. To se jim nedá odepřít, že někdy předtím měli taky prsty v kapele Human League. Tak to byla osmá nejúspěšnější skladba v irském singlovém žebříčku na začátku května 83. roku. No a já jsem, přátelé, sliboval skupinu R.E.M. Lépe řečeno hlas skupiny R.E.M. Zpěvák Michael Stipe s kapelou R.E.M. ohlásil před 15 lety rozchod. Kapela se nějak nerozhádala, byl to takový míru milovný rozchod, rozpadli se. Michael Stipe řekl, že si musí odpočinout a pak by se rád pustil do solové tvorby. Covid to celé oddálil a nyní je čas na solový návrat Michaela Stipa. Už prý pracuje na nové solové desce, ale zatím představil skladbu pro nový televizní seriál, který poběží na HBO. No a přátelé, ta skladba tady je a já bych vám ji rád pustil. No a jak se to krásně propojuje, my si dneska hrajeme písničky z 83. roku a to je, představte si, rok, kdy skupina R.E.M. vydala své debutové album. To album se jmenovalo, jestli pak víte, třeba máte doma, Murmur. Murmur, tak se jmenovalo debutové album R.E.M. z roku 83. No a po 43 letech je tady Michael Stipe stále, tentokrát na solové dráze a já bych vám rád zahrál jeho nejčerstvější písničku. Posloucháte Signál Radio a tohle je Michael Stipe v roce 2026.

Tak jste to slyšeli, jak zní frontman kapely R.E.M. Michael Stipe solově. Dokonce, přátelé, to je tak vzrušující moment, že my slyšíme vlastně úplně poprvé, kdy Michael Stipe je na solové dráze. On, když rozpustil R.E.M., potřeboval, řekněme, něco jako 10 let, aby nabral síly. To se mu podařilo, no a teďka už zhruba 5 let maká na nové hudbě a tohle to je vlastně první vlaštovka. Chtěl by, aby jeho nové album bylo stejně dobré jako starší věci kapely R.E.M., ale jak on sám v rozhovoru prozradil, je to téměř nemožné. A to je proto, že poprvé dělá vlastně hudbu sám, bez kapely, na kterou se mohl celé ty roky spolehnout. Takže ale znělo to skvěle, ten jeho hlas je úžasný. Tak uvidíme, jak se předvede na celé své solové desce, která by měla vyjít ještě v letošním roce. Tady je Signál Radio, my se opět vrátíme do roku, který je dneska důležitý pro signály světových hitparád. Je to rok 1983 a máme tady singlový žebříček z té doby. Ha! Přátelé, a v tom 83. roce nesměl v hitparádách chybět Billie Jean. Písnička Michaela Jacksona, dokonce legendární producent Michaela si přál, aby tato píseň měla kratší intro a aby se nejmenovala Billie Jean, ale Not My Lover. Michael tyto nápady zavrhl a jelo se podle Michaelových plánů, tudíž dlouhé intro i název Billie Jean. Michael, myslím, že udělal dobře.

Geniální song na vlnách Signál Rádia, to byl Michael Jackson a jeho Billie Jean. Sedmá neúspěšnější písnička irského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety, tedy na začátku května roku 1983. Říkal jsem vám už někdy, jaké jídlo měl nejraději Michael Jackson. O tom jsme se podle mě ještě nikdy nebavili tady na Signál Rádiu. Tak přátelé, on jmenoval italská jídla, zejména špagety a jiné těstoviny a pak si liboval také na kachně či kuřeti. Ovšem neměl rád, když mu to kuchař okořenil příliš. Preferoval spíš takovou jako lehčí úpravu těchto profláklých jídel. Takže kachna a kuře nebo italská jídla, to bylo to, v čem si Michael Jackson rochnil. I když miloval i sladké, a to možná dokonce bylo na prvním místě, když se řekne jídlo a Michael Jackson, tak přátelé, čokoláda. On měl opravdu slabost pro čokoládu a různé dezerty. Kolikrát během nočního natáčení nebo i třeba během koncertu, než šel na přídavky, tak se zakousl do nějaké sladkosti, miloval nugátové tyčinky. Možná se vám teďka udělá chutě, tak jestli máte něco dobrého po ruce, třeba v šuplíčku, v kuchyni nebo v nějaké spižírně, tak si dejte něco dobrého. Skočte si do spíže a k tomu si poslechněte další hit 80. let, protože právě teď nám bude zpívat Forest písničku Rock the Boat. To už je šesté místo irského singlového žebříčku před 43 lety.

0: Posloucháte Signál Radio, tohle to je Forest, americký zpěvák, který ale díru do světa, do hitparád udělal až v Nizozemsku, kde natočil několik písní, včetně této, Rock the Boat. On začínal v Texasu zpívat v kostele, jako malé děcko, pak v Los Angeles vyhrál několik pěveckých soutěží, no a pak se přestěhoval do Evropy a díky hitu Rock the Boat zaznamenal velký hitparádový úspěch. V našem případě to bylo 6. místo irského hitparádového žebříčku z května roku 1983. No a pak ve své hudební tvorbě pokračoval dál, ale žádný z těch dalších hitů a písní už nebyla tak úspěšná jako song, který jsme si hráli právě teď, Rock the Boat.
1: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Já mám pro vás, milí posluchači Signál Rádia, další ohromnou mňamku z 80. let. To si musíme dát mimo žebříček, protože tahle písnička, ta by mi byla líto, kdyby nezazněla. Tohle to je Stevie Nicks, písnička, na které spolupracoval také dokonce Prince, Stand Back.

0: se nikdy nějak vysoko v prádách nevyšplhala, ale já jsem říkal, že ji prostě dneska zahraju, protože se jedná o ikonický hit 80. let. Tak dámy a pánové, milí posluchači, toto je zpěvačka skupiny Fleetwood Mac, Stevie Nicks. Má takový krásný, chraplavý hlas. Dokonce jsem někde četl, že její hlas má kouřový tón. A ona kouřila prostě dvě krabičky denně, no, takže se není čemu divit. Takže to byla Stevie Nicks a pecka Stand Back. Jsme v roce 1983. No a za malý moment si dáme ještě pět největších hitů května 83. roku v rámci irského singlového žebříčku. A podíváme se i na jídlo, které se baštilo v 80. v Československu. Tak budeme si dělat trošku chutě tady na Signál Rádiu. Počkejte si.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Ty nejlepší písničky z 80. let vám hrajeme na Signál Rádiu a tady je další skladba, která se zlatým písmem zapsala do hudební historie. Eurythmics.

0: Sweet Dreams, písnička od kapely Eurythmics, co pálí jak katův šlech. Pátá nejúspěšnější písnička v Irsku na týden přesně před 43 lety. Ten katův šlech jsem nezmínil jen tak, protože přátelé, milí strávníci, katův šlech, to totiž byla specialita, kterou vymysleli čeští kuchaři v 80. letech. Tato minutka se neskládala z ničeho jiného, než ze sprutka orestovaných nudliček vepřového masa. Někdy tam byly i vepřová jatýrka, prudce orestovaná. K tomu se přihodila paprika, případně další zelenina. Hlavně se to hodně, ale hodně okořenilo. No a podávalo se to s bramburkem. Toto ostré jídlo vzniklo prostě proto, že kuchařům bylo líto vyhodit již maličko starší vepřové, které o sobě dávalo pachem vědět. Takže se pořádně omylo, pořádně okořenilo a host byl spokojený. Já si jako pamatuju jako dítě, že mi vždycky říkali, neobjednávej ten katův šlech, Bůh ví, co to bude. Přitom je to tak dobrý. No ne, já doufám, že dneska, když si člověk v restauraci dá kaťáček, jakože občas na něj dostanu chuť, tak jako pořád věřím, že v tom žádná levá už skrytá nebude, že to zůstalo v 80. letech, že v současnosti to bude opravdu jako z vyvoněného masíčka. I když samozřejmě víme, jaký účel měl katův šlech tehdy v 80. letech. No a pak ještě taky vznikla jedna česká klasika, to byl obalovaný smažený sýr. Tak byla tam nějaká ekonomická krize, která se samozřejmě dotkla i kuchařů v hospodách a ti přemýšleli, co nabídnout, aby to bylo levné a dobré. A tak začali obalovat a smažit ajdam. Nejprve z brambory, hranolky přišly až později jako import z Francie. Česká klasika byla na světě a dala se pořídit za pár korun a všichni milovali smažený ajdam. Já si myslím, že kdybyste dneska dali ajdam i třeba Simonu Lebonovi z kapely Duran Duran, že by se volizoval a že by si možná nechal přidat.
1: Signály světových hitparád 80. let.

0: Is There Something I Should Know? To jsou na Signál rádiu Duren Duren a píseň, která vlastně vyšla mezi dvěma alby. Bylo album Rio, pak vyšel tento samostatný single a teprve až potom šlo na trh album, deska Seven and the Rage Tiger. Vlastně tato píseň je považovaná za takový spojovací článek mezi těmito dvěma alby a já věřím, že až budou Durani na konci června vystupovat v O2 aréně v Praze, že dojde i na tuto písničku v jejich setlistu. Strašně moc se těším, dokonce jsem si teďka měnil i termín dovolené. Říkám, tak tohle jako není možný, abych byl někde tamhle, prostě v Chorvatsku, když budou v Praze vystupovat Durani, ty prostě já chci vidět. Dal se přednost Duranům před dovolenou na Makarský, no.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Hrajeme si písničky z irského singlového žebříčku z roku 1983. Za malý moment budeme pokračovat, protože nás čeká ještě třetí, druhé a první místo. Ale teď to krapet oddělíme, protože já vás nalákám na příští týden, kdy si v signálech světových hitparád představíme francouzský singlový žebříček ze 84. roku. A toto je ochutnávka, skladba Dance All Days, tady jsou Wang Chung.

face. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Dance All Days, písnička, kde výraznou roli hraje i ten saxofon. Máte úkol do příštího týdne, než budeme vysílat další díl signálu světových hitparád, naučit se tento saxofon. Naučit se toto saxofonové solo. Ne, a já musím zjistit, kdo vlastně ten saxofon v této písni hrál, protože to není úplně tak jednoznačná odpověď na tuto otázku. No, detaily za týden v signálech světových hitparád, kdy se i díky této písni mrkneme na to, jaká hudba se hrála ve 84. roce.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Dnes zbývá dorazit irský singlový žebříček. Jsme v květnu roku 1983, kdy bodovala rovněž písnička Every Breath You Take. Tady jsou ze třetího místa Sting a Police.

Mnozí si myslí, že se jedná o takovou krásnou romantickou baladu z 80. let, ale opak je pravdou, protože text napsal Sting jako posedlou a téměř stalkerskou píseň o kontrole a o žárlivosti. Every breath you take, tak to byly Police a Sting. Hudební pozdrav z jara roku 1983. Ano, jsme v irském singlovém žebříčku, jsme v květnu 83. roku a nám zbývá ještě druhé a první místo, přátelé. A po této krásné melodii, která dokonce získala Grammy za nejlepší popový výkon, tak se posouváme za dalším jako opravdu stěžejním interpretem 80. let, kterým není nikdo jiný než David Bowie. Takže po bronzových Police přichází stříbrný David Bowie a skladba, která dopomohla Davidu Bowiemu se dostat do mainstreamového světa 80. let. Tohle je písnička Let's Dance, kterou měli rádi jak rockeři, tak i ti, co milovali taneční hudbu. Posloucháte Signál Radio, dobrý večer.

0: Ve 83. roce vydal David Bowie album, na kterém byly tři zásadní hity. Jednak tato skladba Let's Dance, taky se na albu objevila pecka Modern Love, to je tato. A nesmím opomenout i China Girl. Tohle to jsou všechno skladby, které nás od Davida Bowieho ve 83. roce bavily.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Moc nás také před 43 lety bavil výkon Jarmily Kratochvílové, která na mistrovství světa v atletice v tomto roce získala dvě zlaté medaile. Také ve 83. roce bylo po 7leté rekonstrukci slavnostně otevřeno Národní divadlo. A možná by vás mohlo zajímat, kolik stál chleba a pivo tenkrát před 43 lety. Tak chleba stál 3,80, normálně klasicky šiška Šumavy, a pivo, kuželka pěkně 2,40. Tak to jsou jen tak jako namátkou ceny ze 83. roku. No a přátelé, ten dnešní irský singlový žebříček, který si tu přehráváme a který pochází z května roku 1983, tak završíme krásnou baladou, nádherným ploužáčkem a tím největším hitem skupiny Spandau Ballet. Tak dámy a pánové, milí posluchači, milovníci 80. let, tady je písnička True. A já se budu těšit opět za týden, a to ve středu po 21. hodině, anebo v sobotu po 18. hodině, protože to jsou časy, kdy vysíláme na Signál Rádiu tuto retroparádu. Signály světových hitparád. Mé jméno je Martin Hovorka a jsem rád, že mezi vámi jsou milovníci hudby 80. let. Tak buďte s námi dál, dobrý večer, tady je Signál Rádio.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne, to je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.